0: MDR Sachsa, serbski rozhlas. Sport.
1: Drugi zjazkowy koparski ligist Dynamo Drježdżany je piatk pola Budysy w Budyšinje testowy rupševet a sobotu potom dalšu w Nowym Mieście nad Spreviu. W Nowym Mieście nad Spreviu celichu hosćo w prynim počasu jenojž dvoje rota a w Budyšinje pola Budysy samo šesć. Mies přidatovarjemi w mieście bětej športowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
2: Nekak cíti sa späť sú přidatovarjo na mynke cvúce doživýho duel mies Budysa a Dynamo, kýž pri jednostronce a mnohých rotov. Na koncu stieše na tafli Budysa 0, Dynamo 14. Za Drežďance vysoko dobydu vypak hižo před závizdom mieste. Budysa pak sa s všemi mocami obaraše a mieše dve dobré šance.
1: Tež w Nowym Mieście nad Spreviu profi koparjo skrajneje stolicy duel ze 14:0 dobychu. Tam by testovú partiju 725 přiladovarjo widziało. Skrótka išče raz ročo do Budyšina, piatk rožonovachu tam viacorych koparjov Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajneje stolicy Sakskeje a kopa od noveje rajneje doby za Drežďanský SC v krajnej Lize. We Wojerecach je tamniša bydlenska towaršnosć lebensräume na prynim konstydženju Julija Wulki Beach volejbulowy turnier převedła. Wobdźilu je so tam čera a začerawšim tež volejbulowy kwartet športového towarstwa Viktorie Worklecy. Pod mienom Słunčna róża nastupichu tam Gonjačanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbska štvortka přirava, a to přečivo jara silným piskočikam. A tu išče cí športové pokyvy, dženca večer raje se v konjecach zatkula beach volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne Captain's Cup na beach volejbulnišče maj ve Worklecach a přichodnú nedželu cíči by o nímske dumporové mištostvo v bačonju pola Donatec.
3: Tolebe Jan Reo, Česač, Dona po 6.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. We serbskich katolskich wosadach wobdźeli so tón tydźeń niedźe 500 dźěći na nabožnym tydźenju. We Aški je zredu putnikowanie dźěći z cyła Drežďansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Rožanta. Na tutym wočakuja 1600 dźěći. We wšich wosadach su tujšto čestne hamtskich pomocnikov do přijotu a přewedźenja nabožneho tydźenja zapřijate. Dźěći nebečanske wosady zmija potom přichodny tydźeń svoj nabožny tydźeń. Serbska rěč je přirunujo z mnohimi druhými rěčemi národnych menšin v Europě jara derje ve internete a sociálnych médiách prezentna. Tobě jedne z dopoznačů zjenženja fuen ve nižozemským Lojvárdnje, kotrež je so čera skončilo. Na ním obdělichu so zastupěrjo národnych menšin, kotrež nimaja žaden mačerny kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju rěč tež ve internete rozšiřeč. Serbsku skupinu navědováše město předsedo domovine Hartmut Leibner. Hostičel lietuša zetkanja bě menšina zapadnich frízov ve nižozemské. Tmarske dživa a obnovenja na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom leče přetvára pokročovali. Kajše Sakski imobiliové a tmarski management na naprašovanie MDR zdjeli, sú brožen z kuchňu, labor a kurjania nimale hotové. Leca v názemie maja so přepodač. V rodže pod cichu tu kvílu pak netvária, dokáž je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času Leninja chcedža posledne dživa zakončič. V internáče Čekida tu kvílu Estrich. Klitu ve februarje máte tež štutej džilde krajnej rybarskej šule hotovi byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 milionov euro. Sú to peneze ze strukturného fonsa. Dybkonie ke lečnym prózninám smie so na južnym Šibrihu Sliborného jezera zaso kupač. Nimo to smieča tam jezdžidła bez motora jezdžič. Po informáciách zanierovaria brunicových jamu LMBV sú dživa za vjestotu na tym blaku zakončené. Vúživač pak sa nesmiedžil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštych geotechnických příčin. Kopa serbskeje koparske vúpranky, šušečan Leon Šota, vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v noj rajnej dobie pola krajna legista BSG Vocel Riza. Od SSV Markranstedt do Biskopic nauroči so nebelčan Niklas Ričl. Škitor je naposled k vúkupvania dlave Lipšanske končinje rau. V Biskopicach bie Niklas Ričl hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020 v vyšej líze. A tomu nebiechu naše povestče, kiež namakače dale na našej internetovej strone, runie takéž v našej dámodnej appke Šrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokaza žive slibro tu kvílu 15 stopňu a čaja mročele na nebiu teženca cilđen hula dame. Spočatne sa išče svonca s blakami pokaza. V biu dňa bude potom bole a bole vici kojete. So dale začinja a tež podešťovač so přeco zaso ma. Žive slibro te zaleze dženca na maksimálne 22 stopňu pohoni v Užice.
2: Tam pola Zorilca, respektivne Ludwigsdorfa a 4 Zorilstrežane štujce. Z Polske je započuvač, tom treba při ranice vútrajnosť, tam so vopkat na tukvilu 2 km hači. 20 menšin odleje treba je ľudžo tam.
0: Serbski rozvoz.
2: Dobro je zbušim, 4, bona po 6 Čech.

Še wježe raz hromadže se s pinguinami pfuali, w Błotowskim Lubnowje je tole možno, wieso, je tam šklienca, kiž pinguiny a bazen so kupacach dželi. We hotelu Błotowski svět nimste Sprewelten, tam máš tajku wulki, no hajkade by mě prajč, to je tajki paradis za so kupacach. Tam máš tiž saunu, bazenki nucka, bazenki wonka, možnost kupanju, a kaž prajne vosebitostka, su te podla ludzi, zromadnje z ludzimi pfuace pinguiny. Ja, mi no tu niš posto runje von nie, ale junu možeš si to snano tole raz popšeć, a bilneš by tam jenoš jeden džen a jednu noc přebyval, ponšče jenu turu s kajakom, to pon tak veli nepvači, to možeš pak s dvimaj vosobomaj, pak s cjomi popuču byč. Rechtorec v Lubnowje maja dosć a nadosć takich kajaku. A hižo se mi s džičimi jen krasne vulit. Na to dlouho pomysla. Pět hodin, 46. Dobranie, přeje Serbský rozvoz, tu z města.

0: tež tak klinči ranje k serbskim rozhlasu. Za instrumenty maš poprawom fachowcu. Nie tylko so bychuje twarili, ale też so bychuje ladali a reparowali. Gdyż chcesz klawier wosować dać, skazasz się za to fachowcu, a gdyż dobisz nieco na huslach wuporedzić, dojezesz instrument, dre do hudźbno łopko da z dziewarniu, sam możesz ledma nieco czynić. Inak je to z e-gitaru. Internetu możesz się twarskie sety skazać, so by się ju sam romadzie tvarju. A na hotowych e-gitarach może šrubvač kajš na mopedže. Mirčin Venk je so s tym raz zabivrao.
1: Štuš je žnora skupinje Kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžav, sodre na zelenu frinkolacu e-gitaru Jozefa Breza na Reoria dopomni. Tola tajka zelena nje bilo na pšetco.
2: Do toho by ta gitara kajš kus biva, ale nic celé svetvo bilo, tak je kus mazane bilo. To je tedom poradku bilo, že sem je kupil, ale ja sem spišne tudi barbu sete imel. A sem co nešto, što ješ bolje do očka skoči. Tim bdžeju, kotro se ja imel, tajku gitaru ze stajke zeleni barbu, ja nisem žanu namakal, da se ja si pravil, da ja to dač činč.
1: Tuž je njede šiju a mehaniku gitaru odšrubval, elektriske džile odlepil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo zaso sam romadže stvaril.
2: Bi to pod podsmušku došč jedno, dokež jo tutun model gitare pomerne džakovne, što nastupa, tam so šitko da odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ti tak konstruovane, so može im šitko vuminič.
1: No a dokež su e-gitare tajke modularne, neje si trebao Florian Jurens tež nowe instrument kupić, jako by jemu zvuk svojeje gitare přečenki a přesvabil. Švon skupiny Desidox je si jenož novu, lepšu zvukovu jednotku obstaral. Po takim vone džilkiš vibracije truno do elektriskeho signála přemenja. Staru jednotku je utvaril, káble nowe je po přiruce na elektriku gitare přiletval a potom novu zašruboval.
3: Zjed může tam po těch gitarů hora dle verčeč tu zvuku jednotku a pon tu odstok so pomenči abo povětši k tým trunám. A to si mě napro jednore pravo gut, také, že tu tamu dotu budeme kol ronšruven, če disa ponimo na zeselňak ron, se musel, wow, to je dike pševele, to se dva pon šon kytro daleko, tu odstok zmenič.
1: Češko to šo samo na sebi nebě praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přivšem činil.
3: To bi še krutko da do koncerta, bo se posla, ok, to bude kvizu fajn, bo když bude to klopovo, dokiž pa mojme nedom hinejší sound, abo lepší sound, a jeli to gdebu klopovo, bude to kus problematisce sebo na koncu.
1: Krok dále je show Marian Venk, to runia gitarist pola Daisy Dogs.
4: To se najprve si vobladal te gitare, kaj na tromače tvarene v soboli, a potom se musel za nemže tak češke boč. A na to se je potom v internetu kus občital, a potom dal je tako na tvarske plane, potom se je taky Planci, da bi mo skazal, da ki vujki, a pon se to mo spodal.
1: Tak je votrovski blida korpus přirezal a lakiroval. Mechaniku za trune, elektriku a šiju je se potom jednotlivije po svojskih predstavah kupil a do samočinjeného korpusa zadžival.
4: Šiju se si obstaral, dokaž to še dobi si pon šablone tvari, ča činč, da tako zleje časa treba, a ta menzura, da bi te porane trihič, a mi je oto šlo za ta optika Ariana, a za ten zvuk, tak kaj še to predstavljaj. A kus šposate, vizor, přitvarate, bolavuč.
1: Je to samo telko vesela činilo, zo je si nedom dalšu gitaru natvaril. Přitem pak najprede junu ostanje.
4: To so moje najljubše netko a poprom je nejac netrebe. Te mám bez jen ruku, zrača.
0: Tvarski plan za gitaru Mirčin Venk je so se srbskimi gitaristami v tem rozmovjal. Što su na svojich gitarach šitko takle sami činili a zmenili. 6.15.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dźiswałk.
1: Dobre ranie. Serbska rěč je přirunuje s mnohými druhými rěčemi národnych menšin v Europě jara derje v internete a sociálnych médiách prezentna. To bě jedne z dopoznačů z inženja Fuen v nižozemským Lojvárd někotřeše se čera skončilo. Na ním v obdělichu se zastupěrjo národných menšin, kotřeš nímaja žaden mačerný kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju rěč tež v internete rozšiřeč. Serbsku skupinu navedu vaše město předseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel lietuša zetkania běše menšina západných frízov v nižozemský. V serbskich katolskich vosadach wobdźěli so tón tydźeń njedźe 500 dźěći na nabožnym tydźenju. Wjeršk je sredu putnikowanie dźěći z cyła Drježdžansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Rožanta. Na tutym wočakuja wjaca 4600 dźěći. We wšich vosadach su tójšto čestnohamtskich pomocnikow do přijotu a přewjedźenja nabožneho tydźenja zapřijaty. Dźěći nybylčanskej vosady zmija přichany tydźeń, svoj nabožny tydźeń. Twarske dźěła a wopnowenja na domach krajneje rybarskeje šule w Rakecach su po jednym lěče přetwara pokročowali. Kajž sakski mobiliowy a twarski management na naprašowanie MDR zdźěli, su brožeń z kuchnju, labor a kurjanja nimale hotowe. Lěca w nazemje maja so přepodać. W rodźe pod cichu tu kwilu pak netwarja, dokiež je tam runie 1,70 poru netopyru začanyło. Po času Lenina chcedža posledne dživa zakončič. V internáče kýdaja tu kvílu Estrich. Klietu v februári máte tež tutej dželi krajnej rybarskej šule hotový byč. Šulu ponovia a přetvaria za 25 miliónov euro sú te peneze ze štruktúrneho fonsa. Dybkunie k ličným prozninám smiesto na južnym Šíbrehu z Lebonoho jezera zaso kupač. Nimo to smieča tam jezdič dva bez motory jezdič. Po informáciách zanierovaria Brunicových jamu LMBV sú dživa za vistotu na tym blaku dokončené. Vúživač pak so nesmiedžil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštych geotechnických příčin. Kopar serbske koparske vúbranky. Sulšečan Leon Šota opušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v nový rajný dobie pola krajného legista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskopic nauročí so nebylčan Niklas Ríčel. Škýta je naposled kúkuvania dlave Lipšanské končinierov. V biskopicach by Niklas Ríčel hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020-2020 v vyššej líze. A to one bychu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetoj strone a v našej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Šere štart do nového týdženia v Budyšine pokazá živé slibro 15 stopňů, vúľadáme mročle na nebiu, kýž nás dženca aj dále převodža. Spočatne sa hišče slunca s blakami pokazá, v biu dňa bude potom dále a dále vici gojte, so tež dále začenie, tež podešovať so přeco zaso má živé slibro, te docpie dženca maximálne 22 stopňů.
2: A štyri zorec mě drežane, mě svoni borštu a borčovom, so vopkat na 5 kilometra hači nezboža dla, kýž je so tam stalo. Tam kajš při mese Ludwigsdorf je traje nekak 20 minčinu dlejo tam, kajš jo treba ja ľudžo po takým vutrajnosť, nedom dženca punželu, kýž startujeme do prúznin. 7,5 minčiny po naposled miche.
0: Serbský rozvoz. Dunaj.

Poladam raz o naše brozninske protočki dženca večo smy potekim na dalšej akciji a staci Zatkula Beach volejboluje tury a to w koniecach. Mustwo nech tam z časom su. Motto je tunkruč šoso frinkoli. Potekim nekajki outfit z glicorom jo pytane. Zatkula so na vas veseli. Štujš je aktualne vodače vulatka zapas, tun može se koždem školi času vobladač, namagače srpske televizne vusovanje a de mediatice a vodka stež na naših stranach. Vesel koncert operetu ze srpske komone Filharmoniju možeče dženca v Drežanach doživič, večo vosmiš v Sakske stolice při cirkvi naše knjenje. Jutce v útoru zmeje vobydlarski policist přichodnú rečnú hodinu pančicach Kukove a to času od 4 do večera 6. Ve domě zahradnisko zjazka. Zjavná proba srbsko-muska kora Dylane bude jutce večo 7. na dvore konečansko domu Dylane konecach. Poskyčeja so tež prážene kobasky a stejky a točené pivo a zaujšie tež limonáda tam seda. Zromadne spievanie v júliu odmie so jucete prine a to v 18 hodinách v korovej rumnosti Sapsko-Ludova ansambla. Sredo očakuja v Roženče nieče 1600 dječi vsevších končinu potnikuja do Rožanta dopona cibilky na jedna čvotmie so zromad na Božam šas biskopom, Timo Iversom a tuta zmie tie srbske elementy a kemše voprubja so tež od zromadno dječa co kora.

0: A ja wšitcy kištam dźensa, koniecach, večer, budu si přeja wězo, zo so nedešćuje. Na po osmich je.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W serbskich katolskich wosadach wobdźeli so tutun tydźen hniedźe 500 dźeći na nabožnym tydźenju. W Jaške je sredu putnikowanie dźeći z cywo Drežansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Rožanta. Na tutym wočakuja 26600 dźeći. We wšich wosadach su tyšto čestnohamtskich pomocnikow do přijotu a přewjedźenja nabožneho tydźenja zapřijaty. Dźeći nybyčanskej wosady zmija potom přichony tydźen swój nabožny tydźen. Serbska rěč je přirunuje s mnohými druhými rěčmi národných menšin v Evropě jara derje v internetu a sociálních médiách prezentna. To je jedna z dopoznačů zenženja fůren v nižozemským Lojvárně, kotrež se včera skončilo. Na ním vobdělichu se zastupěre národných menšin, kotrež nímaja žaden mačerný kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach, svoju rěč tež v internetu rozšiřeč. Serbsku skupinu navedovaše město předseda domoviny Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkania běše menšina zapadnych frizov v Nižozemskej. Tmarske dživa a obnovenja na domach krajnje rybarske šule v Rakecach su po jednom leče přetvara pokročovali. Kajž zakski mobiliove a tmarski management na naprašovanje MDR zdželi, su brožen z kuchnju, labo a kurjanja nimale hotove. Leca v nazemje maja so přepodač. V rođe pod cichu tu kvilu pak netvarja, dokelš je tam runje 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenjenja chceća posljednje dživa zakončić. V internáče gida ja tu kvílu Estrich. Klitu ve februárie máte tež tutej dželej krajnej rybarskej šule hotovej byč. Šulu ponovia a přetvarja za 25 milionov euro sú te peneze ze štruktúrneho fonca. Dybkone k ličným prozninám smie so na južnym šíbriohu Sliebornego jezera zaso kupač. Nimo to smieža tam jezdžidva bez motora jezdžič. Po informacjach sanierowaria Brunicowych jamu LMBV su dźěła za wiestotu na tym blaku dokončene. Wużiwacz pak so nesmie dźěl Mordkowska jezera dla přirodoškitnych kajštěž geotechnických přičin. Kopar serbske koparske wubranki, sulšečan Leon Šota, opušči biskopičanske koparske towarstwo 08 a raje v nowej rajnej dobie pola krajneho ligista BSG Wocel Riza. Wot SSV Markranstedt do biskopic nauroči so nybelčan Niklas Ričel. Škita je naposled kukubwania dla w Lipšanske končinje rau. W biskopicach bie Niklas Ričel hižo w dorostče kopał, a potom w sezóne 2022-2023 w wyższej lize. A to wane biechu nasze powieście, kiż możecie si womere szeczytać na naszej internetowej stronie, runie takież w naszej damotnej app, kiż rika MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W Budyśinie pokaza żywe slebro tu kwilu 16 stopniu, ale czaja mroczyny na nabiju, ten nas dżęca cył, dżyn przełodża. Spoczatnie so jeszcze tu, a tam słońca z blakami pokaza, wybiju dnia, potom dosyć wycykoj to budże. Co dalej zaczynie, a też podjeżdżować, co przed co zaso raz ma regionalny wyzor. Żywe slebro te zalezy dżęca na maksymalnie 22 stopniu pochoni w Użycy.
0: Pokomiknie nam żadne aktualne wopkadne pokiwy nie przedleża, to już przyjmuj do pojezbu. Ci po na po osmiesie.
1: Serbski rozwóz.

0: jsem wjace tvoj, dalej ja du. Čežu pak se naju, pomjatku.
1: A Jensa netko dre neje tajke vedro na kupanje, tež netko runje so jo vemiš, se tola ketro deščuje, ale tematisce so netko pšivšim raz dovode podame, skočime potekim raz dovode, Mateo.
2: V Hesenske menujce v tamnejšim mješče Švalmštad maja nevšenu překvapenku, tam moža dječi do 16 let přes cve proznine zadamo dovode skakač. Zastup to kupile převza tam jen anonimne daričel. Zajšve tydžen je so hižo o tem prini raz rozpravljal tež potom spěšne pocuj nimske, ale netko vědža tam kusk věce, čo dla tuta cua akcija. Vona vosoba sama tež husto do tute kupěle jezdži, vona je to minjenja. Za nás jako šulorjo by kupěl je nemestno také vulké svobode, no a tute začuče chce netko dalším dječom tež zmožnič. Daričel je hižo na spočatku prozni 5000 euro dario, kvázi jako znamjo, hej, ja to kutne minju, no a ranice tam žane sađene nesu, kelko fenku. Na koncu sezóny dary a kelko zastupa do hromady przełza. Wulkotna akcja, štuj się potekim po 16 letami stare a chce zadamo se ukupać wykupili. Ja sam runę raz lada od ojcze syna do Švalmštěta. 5 hodinu od jo z autom popuczuszcze, no nike rano luz. Tam jemu dowody skoczyć, pon za zroczo, po McDonald's jeszcze nie ma, a pon jeszcze wieczor 10 cisna zase doma.
1: Chyba są nidze niekaki stan na twarzy się, a tam cidne wostanie, czy to są pon to lasze bolu.
2: Abo tak.
1: Upaczy. 8 hodin 16 je.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Serbska rěč je přirunujo z mnohimi druhimi rěčemi národnych menšin v Europě, jara dere v internetu a sociálnych médiách prezentna. Době jedne z dopoznačov zenženja FUN v nižozemským Neuwardnje, kotrež je sočera skončivo. Na ním vobdělichu so zastupierio národnych menšin, kotrež nimaja žaden mačon kraj. Všice rozprobjachu vo svojich pučach, svoju rěč tež v internetu roše rěč. Serbsku skupinu navjedovaše město předseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel letuše zetkanja běše menšina zapadnich frizove nižozemske. V serbskich katolskich vosadach vopčili so tutun tydžen njeđe 500 dječi na nabožnym tydženju. Veaške sredu putnikovanje dječi z cevo Drežansko-Mišnjanskeho biskopstva do Rožanta. Na tutem vočakuja vjaca 4600 dječi. Ve všech vosadach su tu išto čestne hamtskih pomocnikov do přijotu a prevedženja nabožného tydženja zapšijate. Dječi nebyčanske vosady zmija potom přihane tydžen svoj nabožný tydžen. Tvarske dživa a obnovenja na domach krajnje rybarske šule v Rakecach su po jednom leče přetvara pokročovali. Kajž Zakski imobiliova a tvarske management na naprašovanje MDR zdjeli, su brožen z kuchnju, labor a kurjanja nimale hotove. Leca v nazemje maja so přepodač. V rođe pod cichu tu kvilu pak netvarja, dokel še tam runje 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenjenja chceja posljednje dživa zakončić. V internáče kýde a tu kvílu Estrich. Kletu ve februáre máte tež tutej džele krajnej rybarskej šule hotovie byč. Šulu ponovia a přetvaria za 25 miliónov euro sú to peneze ze štruktúrneho fonca. Dybkonie k lečným prozninám smie so na južnym Šíbrjohu z Lieborného jezera za so kúpač. Nimo to smieža tam jezdžiť bez motora jezdžiť. Po informacjach zanirovarja Brunicových jamu LMBV sú dživa za vjestotu na tym blaku dokončene. Vúživač pak so nesmie dživ Mordkovského jezera dla přirodoškytných kajštejš geotechnických příčin. Kopa serbske koparske vúbranky súšečan Leon Šota vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocel Riza. Wot SSV Markranstedt do Biskopic nauroči so nebylčan Niklas Ritschl. Škitar je naposled kukubvanja dla v Lipšanskej končinje rau. V Biskopicach bie Niklas Ritschl hižo v dorostče kopal, a v sezonja 2020-2020 v Vyšej Lize. A to wane bichu naše povestče, kiš namakače dale na naše internetoj strone a v naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj, prvný tejký dež sme prede rúne hižo milie netko je tu kvílu za so sucho v Budešine a to při 16 stopniach. Aj, ča, ja mročilne na nebiu, te džen sa cel džen vúľa dáme. Svonco, skere jene s blakami so ešte raz pokaza, v biu dňa přece za so. Vici kojete so dále začinie a tež podešťovať so přece za so ma. A žive slibro te docpie džen sa maximálne 22 stopňu.
2: A štyri sme honia Vúžica, mes Drežanami Letanišćo a Hermsdorfom so vopkat na 5 kilometrach ve Tvarnišću Kopi, tam sú ľudžo niedže 20 menšinu dleje popuču.
0: Serbský rozvoz.
2: Cia po menšine pom na po Čeche.

0: Nie wiem, hać čerošu prapremieru serbskim rozhłosu słyšeli, kiba zo z Česeju miestem duce popuču niedźe naposkali. We našej nowej słuchorje, haj prošu, kak môžu vám pomać, wozmeme vás sobu na letanišo. Tam dźe obši informacji za bezradnych dolniku vone rek jednania Kristof von pomašim, tež z najbudnišich zasukanych situaciju, so bychu veseli a zbožovni do dola dolečeli, a dž je s tým hotovy, popšije si tež radera sam jeden kovej. Doniš neklinka přichodny telefon.
1: Och, nie. Šefo.
2: Hej, witaj, Kristofo.
1: Hallo, Šefo.
2: Poskaj, Jule, my mamy małke problemčk.
1: Problemčk? Dorika?
2: My mamy personalne čeže a dobimy nitko krótkodobne przeplanować. Dorika, so dobisz proszu przychodnú służbu tež ešte przełzać. Dzięca, to so nie wyle stało. Abo?
1: Nie. Ach, nie. Tu je šitko celé mierne vodbižovo.
2: Na to ta super, Kristofo. Na tebe môžu so spúšťať. Ej, ale ja dobu nekej kofre pakovať, dokéž poliču júci z žonu do dola. Do grekské. All inclusive. Mamo je svojský jacuzzi. A hejk masáže tej sporsky čuja. A vero bude tak super. Tožno so veľa. So, ale tebe ešte přijú dále takú mirnú službu.
1: Mirnú službu, hej.
2: Čau, čau.
1: Šefo? Šefo? Halo, šefo?
3: Oje, rung před oknom recepcie byla zasa dlhší a dlhší. Za Kristofa so netko druhá služba započne. Ale kajš přeco znapřečivja vun stvorlivje.
1: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
0: Hej, ten boj raus, to má vopode bez konca kveselu druhých dživač a jim do dola dopomáč. Ale žan strach, naše prozninské veselo zavúšite, komu že ižo přeradžič, má tež viste happy end. Za Kristofa, kotre, to svišiče, ve našej nové svuchorie, hej, prosu, kak môžu vám pomáč? A tuto sme čera pravusovali a od netka namakači ju tež na našej strane internetče, v našej app MDR Serbia a audio TCARD Sounds. A od tam môžeče si ju rád ľubie, že škúli tež še popoču sobuzač. Ja za menša sem so čeražno amizirovala přes karbonára muža, ščokaco muža, abo tež toho, kež cíše poprom do Neapela, je pak si Listčík za let do Nepala kupil. Môžu vám to jara radžiť si na poskač.

Předstaj se, zo žiwy paradizu na zemi. Štoj se přeje šitko so či poskyči. Handy, auto abo raz do dowola. Fenki za to šitko či pak faluja. Předstaj se, ty se połne lubosće. Tvoj wop svědče pak při všim wuzamknje. Šitko jenož dokeš nisu wiriby. Abo nie wopytaš prawidłownie Bożym się.

Dźensa wječor je po takim dalša stacija Zadkula Beach volubuluje tury, a to we Konjecach. Tun kruč je motto Šoso Frinkoli. Veselý koncert operetu ze Serbskej komornej filharmonii môžete Dźensa Drežanach doživić a to wječor 20 hodžinach v Sakskej stolici a to při svojnej cirkvi našej knjenje. Jutře zmije wobydlarski policist přichodnu rěčnu hodinu Pančicach Kukuje od popolna 4 do večera 6 v domě Zahradnisko Zjaska. Zjavna proba serbsko-muskokora Dylane bude jutře večer 7 na dvore Konječanského domu Dylane v Konjecach. A tam sedaja pražene kobaski, steki a jedne pivo můžete si tež popřeč. Zromadny spěvač chce dža jutře večer tež, a to ve kororej rumnosti serbsko-ludova ansambla od večera 6. Sredu večer 6. To mače skvádnosť so na jednom probovom tréninku pospytač, šako sú žone prňo volibulujo zastupníctva Viktorie Vorklece svoju aktuálnu sezonu v úspešne zakončili a netko, štož má zájem, môže startovať se s jednom tak menovaným tréninkom k pospytaniu a to sredu večer 6. To bude ve Vorklečanskej športovni. Útrobne ste na to tiež přeprošení.

0: kapelnikom a jogo psami ubjeknuš, gaž wyni jim se bliže. A te zwucowanja su byli napšawdu trebne, dokulaž jo južo za sebiło słyšaš plaukanje psu. Toż su uchacki se malsnje dali na ubiegi.
1: Žeńčo, coż wasze packi megu psy se bliže?
2: Kóžde daš samo pytajo se uchowaš.
1: Myslíšo se na to, co sme nas vucovali?
2: Nien to žovo našo živenje, ubiegajšo.
3: Mejeko, soga hose čoj. Taka hektika při jadnorym zvucovanju. Dešo v napšaudu tak přegnavaš, lube přijašele.
0: Blaukajúce psy su se blížili a nien to je teke huchac kropel peznau ten grozeci čach. Jogo učobicka jo naraz časnie bubotała. A bylic ven miał zecyk, by drese je na flaku nakakał. Ven jo se čiskotał až do sliednoga kysmika.
3: Pace před vecy a penčach nevyžim. Jano nic čachovú do vecovu glidaš.
0: Co dej mam hyši ulicu váš lubežiši? Ako jo gelni kopela vyžel, jo chopil z celeje učoby se smiaš. Tak, až jo uchack mega pykšajžu, ubiknuš. Ale ako je náš gelnik kjarcmi svojim kumpanam v tom živnuckém uchacku ulicoval, nejsú jomu verili. Živnučko, nicka? Gelniki gasu hovac také, kytareš meguši nabajaš a kenč smuchy gytujú elefanta.
4: Jo šuknem uchackam, vam ljubižiši žicem jasove tyžen, v jasove bužo tak a tak, ten tyžen ga se lešojske ferie zachopiju, a ten dovoluje cas.

0: Družicenja.
1: Franka Matijašk, svěží žince v Hršobuzu, své 45. národne žene, cvonky kupky Sarska namša jomu učobně gratuliruju, žice věle strovosti, gluky a beže žognovanje. A náš druhý národní nar Franz Dojze, svěží žince Picňu, svoj 66. národne žene, kolikuky a kolegy Rěcnego centruma vítaj v Hršobuzu jomu učobně gratuliruju a žice do přichoda šoto nie. Ich liebe sie.

No tak, majcnie, Josa, sejš wo program chyla se na końce nažia, maš Josa vam aktualny magazin spedobał. Vičejše se jużo přigotujo přez kulturny magazin Wieže vás Gregor Klim do nowego udaša kulturnego casopisa rozlad, co my poglednuš miasto drugim. Mieszo ušči spedobny tyżyn na zase słyšanie, gronim vam Anja Kochoj-Čvácová.

0: Zatkula. Poladamy na časnik, je krótko po 8. pondźelu wieczor. Z tym je potekim skónčnje zaso čas za wusowanje Radia Zatkule. Ja so weselu a přizewju so tu z koniec. 4. stacija naše beach volleyballowe tury so tu odmije. Od 6. tu ižo z połnej baru za bólom letaja. Jeli sedíče nětko ještě před rádiom doma, abo v uvědže, potom je to nětko okomik, kde již podače so na půjč tu dodelan, šako je tu šos přijotované za rjany večok v serbskej zromadnosti. Što tu šitko dává, vám nudom šeradžu? Náš Franz vám nětko najprve raz praji, na kotru hudžbu směče so veselič.
1: Hej, dobrý večer ty z moje strony a vítajče modina na městem hižo 4. staciu naše bíčtury Radia Zatkule. A što na bíčtury vězo falovač mě jsme? Vězo, práva hudžba. A vo tu jsem já so dženca postaral. Tak slyšiče dženca večer mě s druhým aj seči pego Michela Tela.

0: Praj ročotu, koniecach. A tu so jižo pilnje za bulom skaka, do bula bije, wo kujže dopso tu ojuje naš turnier, tun šako nie je so hunje hakle zaju, kež naš vysovanje, ale před, hoj, nieče dvima hodinomaj, sme jižo tu startovali s turnierom, po takim s dupkom šestčich, od napo šestčich, možach uso mústva tu přizevič. A ja spravne pajne tu ište tak pravi přelad nimam, šako mam tu přeco rajneju navodu, a naša rajna navodnica dženca je hižbeta, hižbeta, ty máš tu opođe přelad, máš šitko napisane, typki, mústva, šitko tu stej. Kak dženca upada, kako mústvo da docela máme, je naša stácia dženca tu uknihovaná.
1: Hej Felix, so ja mám přelad, naša stácia ta by uknihovaná, ale potom je jenom mústvo tola odskočilo. A nitko mamo tu dženca v konecach džujat, neče mústvo, ki so vůbidžuja.
0: Kamieniš odskočilo, jesu so tlahina krosučili vedro, neby reane dosť, abo kak by mi to zrozmič?
1: Te mústvo je so, hej, bezpodplane dvojce po čela, kimi menami přizujilo. A pon svojne prajli mu nimamo docela do šluči za dve mústve. A to so nesu odkričeli, a pon ste dve osobe te mústvo přizujili, a pon svojne prajli mu, naže nemožemo dve mústve pjelnič, lato odbimo jenož z jednom mústvom račat, a tamo dobi so onš monš. A to pa by, naže krutko do to za naš turnier započnal, to rikamo to ponaci smo nahu naš muli.
0: Ok, ale dživat nač mústvo, to je šako jacač poriadku, posledný týždeň miach menož cínače mústvo, potekim to jižo raz jasne stopnovanie a tun rajne systém so nitko, potekim to je logické rozdzieli na 4 skupiny, kaž přeco. A kelko menšinu so dženca raje, posledný týždeň môžach so mústva opravdže vúcichnovač, dokež bych u tajnož cínače, kak dženca je trošku, haj, kročí čas, no?
1: Haj, my smo započeli se s džič menšinami, haj, na rú, ale dokež nás kuste vedro jo, haj, to so kusiščo, my smo dobi přetrončnú rú, a von smo dobi náže na sedo menšinu dili hič, a my smo dělmi auký problémčk mili, spočat tomu menu si žane fíšky nesmo mili, a tež žane tafličky, a von sto šokus přesunú, a my smo dobili kuste s tým rajným časom dili hič, a nikmo na sedo menšinu rajmo.
0: Ok, ty se za to zamujíta, za to potom tola, šo klopve. Když hľadáme tu, máme niekajke favorizované mústvo, ja tu vidžu na listčine Serbská raketa je miesto im podľa. Môžeme rieť, že sú to dženca favoriča, abo ja si musím pýtať kľúč, posledný týždeň dobili, ten nie sú docela podľa dženca. Štú je tu favorizované?

0: Što by to rekła nětko, oj, skupinska faza so jíčo ke kunci kila.
1: Haj, serbska raketa, to ma prajc tak už překvapena, ono však jsou si v Ralbicach tom titul, to dobe čerja zdobili. Dženca jsou ono pusk svapše, tam neskry kerozín povrachuje dženca, ve jí skupina jsou ono, haj, jedna z těch slabších mužstvů, tam máme například tu živou měšencu, abo tyž skupinu Krokus, kotrež si vůbec je silnější. A ve skupině A, já vidím, že ta slunčná růža je jara silná, to je hač toto jedinské mužstvo, kotrež má, kotrež to jíčo círu dobylo.
0: Podek jim šitko dobili. To najprve raz první update, tu skonec, nětko děžali s hůčbu, já se zase přizivuju.

0: Je lečo, to reka wjezo Beach Toura beži, ale naša modžina so wjezo tež na festivale wjeseli. Cio morostni su minjeny tydźeń hižo znaty Roskilde Festival Danskej wopytali. Tutón je hinajši hač druhe trošku osebity, dokelž tam jenož nesvědčíš, ale tež dživaš.
1: Vône nauky tam zastav zradovač. Tu tam přinžu ľudži, když se čas zastav zromažná. A tutón zastav po něm velkých citách, potom po nás odnoše a potom na velké video položa. A tu tam potom zradovač do všelakých kategorií. A ličit při tým a jen činí při tým smůžky.
0: A je to byše měs svědčením dživo morostných na Roskilde Festivalu. Nasz Klaudius jest z nimi rozmawiał, więc zaczysz, co zonicze po przychodnym spiewie.

0: Wážny fakt za našich připosłucharjow.
1: Kóžda jednače sekundo je jednače sekundo. Božišo, hač do to.
2: Zadkula. Zadkula.

0: Ježno zas krótko podźěwečich, z tym je počas našeho usuwania hižo zaso docpěty. Beachvolleyballowy turnier w koniecach, tun bliži so potekim tež horcej fazy, a paralelnie mamy wězo jeszcze wiacore wiece sprzyjotowane, wostańče potekim dale při radiach, abo přijedźće najlepiej jeszcze sem, telko můžu widzo rjec, wieczor tu dawno jeszcze nie je ke kunce, a nie zabudźće na žaden pad na wasz glycerowy kostým.
1: Hej, při reálnom słončem vedre so taká hodinka spíšne raz minie, ale žaden problém. Tež v druhej hodine ste z najlepšej hudbu zastaraní. Tak slyšíte v druhej hodine mestrujem remix svetoznatého spieva Afrika skupiny Toto.

0: Za prawe zazbi do druhej hodźiny mam za was nětko našu legendarnu bičemnu Zadkule.
1: Zadkula.
2: Šadamna.
3: Ja vostudve.
4: Ach, Kala, što máš tyžen cały čo předvídjone? Žence, pondělá. To dává vězo jenojš.
5: Zadkula bič.

A w koniecach są tu dźensa szofl Rinkoli, to je mianujcy nasz dźensniši moto, naše dźensniše štvrte stacje, a nětko je tu hulki wokom ich přišel na šef Beno, tu hižo na wawce stej, a nětko tu skupinski obraz čini potekim, naša Elžběta je to runě hižo přes mikrofon tu rekła, šíci, kiž maja jeden outfit, štož ma nie dženeš to ze zglicorom činenu, abo sof Rinkoli, nikajku ketku, nižeš to na ove, ve wosach, Kajš tež přeco netko tu prytku na pěsku rajniščo so stupia a ladaja tu k našemu Benny. Do toho tu nepůjde dále ze staciu, respektive s naším tunierom. Šíce so netko tu zestupač, vy můžete s tým paj konečanským odžině pomáť šako. Tun foto, kýž má na koncu najviace osobu od všetky staciu. Tuta modžina, respektivně ta věska, dobuđe našu, haj, našu challenge, našu moto challenge, tute je ture, a tak so potom klitu, jeli tu, najlepší foto činíme. Prýna stácia bič ture, konec a hod mi je. Rune to ište za tým neupada, zo tu niče nech tu chce. Pojďte prošu tu na rajništo, zistupajte so, Claudius tam je steje zadkulo, tu raz kiwa, šíce tu ladač, jole ľuďovs. Zistupajte so, štúhaše majú ničnešto s glicorom. Nich tu. Še so zistupač, tam priky, tam ta tene mústvo. Tame maj... Ve osach glicor, jo zistupač, tam je ladač na našo Bena, tam je Beno kiwa. Šíce, ki so tu netko zistupaja, sú tak rec. Haj. Tak zaloguja foto. Okej. Okay. Da. Demt. Nic. Respektivně, že mi tu ještě dále powerwatch, ale netko dále učba. Já nechám při posluchách, já mám štíhádu na nervič.

Posledni tydźeń direktnje po staci Beach-Toure w Nebelčicach. To smy so wšitcy napjeći domoj podali a so wjeselili na 16. finale našeho němskeho narodneho mustwa přećiwo Paraguaje. A ja osobinsce bych chytro optimistiski sprawnie prajene, a si myslu pak většina němskich fanów tobie. Na koncu bě ze sonom wo světowym mistrzostwie kunc. Po celaniu jednatku so paraguajski David přećiwo němskemu Goliaty přesadzi. Podobnie upadaše to čera večo, to by tež mała překvapenka, jako so Norwegska z 2-1 přećiwo brazilskej přesadzeše. Maroko, Francouzska, Jenželska a Emt Norwegska, to sú prenie 4 mústva štvorčfinálu. Dženca večo, dže dále, runie raja Portugizojo přećiwo španiske. Tu iš se ja myslu, so môžeme so najebać zážno kunca za Nemsku na napjate dalše ry v ramiku svetových mistrovstvov veselič.

0: Aj, Feno Jakobańce su zawěšće runje při spěwe pytnili, zo su tute vocals wurjeski z Koparskej ry při světoch mištavstvach, gdyż no raz při temje smy, kajž do toho spěwa. To je tež nowarska lica při světoch mištavstvach, zo sudnik tak rec, potem zo je VAR zapřímnu tež rozkładže, na kotrej baze je so wun rozsudził, a potom, oj, je to zdźěla decision is red card. Wróćo tu dokoniec, kvôli bulej, tu so šako tež športuje, a chceme si hoj update otevzać při hižběc, hižběče, ona má tu přelad hižběta, kak daleko musíme?
1: Hej, musíme runy so do toho polfinala podali, tu so runy hůraje, a čtvrtfinále jsme runy za sebou rozstajili, hoj.
0: A když tu hladám, měšané plínce serbská raketa Džil Džesač, mezi druhým jeden úsledk, patek jim jara snáne, jara vůzky rytu, nivo vysoký, a tak můžeme potom boze tež pokočovat s finálom, a já se potom nudom zase přizivuju s live úryskami a live začištěmi z našeho úlkoho finála tu dženca v Koněcach.

Heiß. My tu konjeca hoćo a runje je so pofinale zakonšiu, tak so smě so nětko nědom, abo hoj, někotrych wokomikach potom finale zawizdać, dziwa měšenca nastupi w finalu přečiło Knofel a přečeljo podekim serbska raketa. Runje snadnje heiß wryščiła pofinalu. Ja, dam ročo nědom k přichodnemu spěvi, tak so můžeme přichodnej moderaci potom, hej, live do našeho wulkeho finala šaltować.

Hej. Kaž wóni žonarječane, smy tu nětko live podla při wulkem finalu dźensa tu konecach při štwórtej stacji našej Zadkula Bičtury. A tu nastupi dživja měšenca, přečiwo, Knofl a přečelam. Knofl, to je Jan Šota, ja som mi predrúne rekło. Tun raje mestrujem tute mústve Kašpor Džiswok při nadavku. Přiuzate od dživje měšence a preky tum by zaujšte wonka byl Felix Bauch pak podlečil tak dyb za dživje měšencu s tym stej runie 4-6 nadawk za dživje měšencu tež dženca tu zaso wysoki niveau a miestem je tež svieca zasvědčena tak so může so tež netko ište tu při najlepších umieneniach abo aj tak Derek až možno volejbul rač tož ako nie jednore Runie nadawk won, tak so stej 7-4 za Knofl a za Przeczelo. Sylny nadawk, nie jest mu przyuzać 8-4. Każ prajny swieca tu swieci, wonio a wobora, kiż je tu nydom przy młodzieńskim klubie, kiż ma tu autostejo. A ja to sprzyjotowała, kompliment a Jack na tutym miestnie. Dalszy nadawk, przyuzate, przystajene. Nadbier odzade, nic perfektne, przystajne. Na tamom boku Jan Šota, przystaj Felix Bauch z nadbierom. Silny blok, Kasper Dziswak przyjuza, a potom preki. Dalszy dybk za Knofl a za Przeczelo. Jeden spiel, a potom so jeszcze raz przyzywił.

0: Naše usłuchanie Kila so ke kunci a tež náš dźensniši turnier tu koniecach a z tym tež finale Kila ja so ke kunci. Knofl a přećeljo su so prěnej sadźbje přesadźili, tak so běži netko hižo druha sadźba, w kotrež ste tež hižo 5-2 za Knofl a za přećeljo. Přimli ste tu netko tež Adrian Vokov, w nje mjestrujem sobu zamówite z młodźinskim klubom koniecach tu był za organizaciju a haj za spřihotowanie tu. Tutaj jest stacja naszej czwartej przy Bicztury. Skutka praszenie też za młodzieński klub. Koniec wiedzą leto jeszcze nie mimo, co macie wy takle jeszcze planowane lica z klubem.
1: A na kurze pat 28, 29 augusta po nas DSF party je. Hej, mamy niekak 2 do 3 stage. Hali co jac informacje trebecie na naszej Instagramowej stronie. Hej.
0: Super, tak smiemy so szit zromadnie tež lica zaso na DSF party weselić. Wočo tu kreje miestcem hižo 7 k 2 za Knofla za přećelu. Jan Šouta s nadawkom 1, božel, podek im 3 k 7. Živa Mešinca je išče tu, ja sem si redstav. Z Rachlova a z konec, oni pokaže a z Vojerovského smira. To podek im pozadke, oni tu skere domjace mústvo dženca, tak redz, domjacu lepšinu. Ale maja češki nadok netko před sobou. Vosom kci v druhé sáčbě Knofl a přečeljo, kaž prajne tež prénu sáčbu hižo dobili. Podaj kým cí dobko ište pobrachuja. Felix Bauch s nadokom. Přijúzate. Vod Manuela Šoute přistajene. Uložene přes blok Kašpor Gisvok přistajte a Dubavíc přes sák. A tun byl, hej, to by taky bůl nic votre, ale také dosrýdža měs rajeru, tak so dobi tam komunikáca posvač a tuta nie runě posvava, tak so by to silný došť dyb za Knofl a za přečelu 9 kci. Silný nadavok, kajš ižo prajne polo tu rajniščo v koniecach, te je kytro dohe, te je kytro ulke, tak so dobiš tež tu s tým kalkulovač, tež je dohý nadavok, abo nadpěšinže, dobiš skrý přeco Tron, tokež tun husto zády ište dele padne. Tak, podek im meč bul Felix Bauch s nadavkom. Silný nadavok, přijúzate. Manu, přistaj blok Kaspora Gisvoka, ište raz, Jan Šouta, daloko. Přijúzate a přistajene netko. Jan Šouta, přijúza, přistajene Kaspora Gisvok. Dále, silný nadpě, ale tyž tun je předouhý. Tak, zoso prýni meč bul od Bobara. Živa Měšinca, nětko treba seriu, to by startovat seriu z vůlky riziko, silný nadavok, jara silný nadavok, hej, vězo, nětko so poskyčí pouny riziko zač, ničo jace k přiraču vůlce nedává, dybky dobia, jo, další nadavok s tanktopom, to je Robin Paška, jeli moja liština tu trichy, zaso silný nadavok, ale ty silný přiuzate, zaso dlouhý bůl, zaso předlouhý. Podek im 6-10, Živa Měšinca vojuje, je ještě tu. Robin Paška s dalším nadavkom, zaso plné riziko, zaso silné, Felix Bauch přijúza direktně pak, zaso preky přistajené. Blok, Kaspor Čispok s druhým. A daloko, tak so je to dybk. Gratulácia, Knofla přečelio so tu přesadža. Netko tu ještě raz byl a potom so ještě raz přizivil.
2: Ale što masz tydzień cały czas przedziudziony? Dzień cały poniedziela. To dała wizję jenoś.
3: Zatkula bicz.